toch ja, Bob Rode, Pscherade Poskam, Mario Hess a skupina Total Skotchebusa. To lehole je Milena Votrec, Bečo Džin 16. Dobranje pšeje srpske rozbos.

0: Srpski rozvoz. Povješće. V studiju Bettina Wenderotova.
1: Dobre ranje. Za letošu inscenaciju ličnego dživadva je Nimsko-Srpske ludove dživadvo hižo 2/3 zastupnych liščikov předavo. Kajž NSLG na naprašovanje z dželisu na dvore rodu mestom hižo započeli jevišćo tvarić. Vone je lica z posta metrami širokosti jedne z najväčších, kiž dotaj mejachu. Zajšom tydženju su rajaki a rajerio s koncepcionelnymi probami započeli a dživanjach nastavaja tu kvilu rekvizity. Je to mjestom cicita sezona ličnego dživadva. Prine predstajenje budže 18. junija. Noa gratonja vonjove je v oboru svoni bošči. Mač do kletuši je nazime dotvarena byč. To prajčera budeski vyši mješčanosta Karsten Vogt při svedženskim zarove. Tvar noho domu, kotrimž zmija v obornicu načasne vuotovanje a mjestna za ci ježdidva, ma doromady 3 miliony euro pvačič. Peneze za projekt dađa mjesto Budešin, kajštiš v okres a kraj. Dobrovoljna vonjova v obora svoni bošči ma 9/20 členov, viacov o teme slyšiče bihu vusovanja. Lica pri nichcioch mesacach su horni vužicu veľký menie skoča tutorali hač loni samsnym času. 1,8 mortvých zvieratuje veľčí fachový otriad pri krajnom přírodovom zárede pri ním kvartálu v obkručiu. Od januára do mirca 2025 by to porno tomu 106 vôdcu kozu a druhý zvieratu kýše veľk moriu. Mez nimi bych u nekotre pádu zjara veľe zakusanými zvieratami. Najviace veľko je nimsky živé Braniborsky a Nižozakský, na cieči miestne je Zakska. Hamorská gminská rada planuje ponovenie tamnišie svobodnie vyššie šule. Včera je mestru im nadavky za elektrotechniku, typenie, prevetrenie a sanitárne přípravy rozdeliva. Šula je dodžažana vo sebe delných poskodach a štož nastupa typenie a sanitárny obvuk. Kletu má plánovanie odsamknené byč, hač do 2029 chceža tvarič. Hamorská gmina nadžia so na nekak 440 euro spichovanský sredku z komunálneho budžeja Sakskeje. Nimska a polska železnica chce ti pučovanie po susodnym aj krajom aj voložiť. Planovaný je železnický zvisk mes kočebusom a 100 kilometrov zdalenym šleským mestačkom Legnica vutvarič. Kež rozprave a delnosabský rozvoz maja od 10. decembra prenečahy direktne mes mestom aj ježdič. Sedom zvisku v obdžin do kuždoho smira je planované. Čara, kotra švedže tu kvilu od Legnice přes Žagajn a Žare do Baršča, chce džahač do kočebusa podlišič. Jezba traje nešto mene hač 2,5 hodiny, s tým voloža tež pučovanie do Rocvavia. A to one bych u naše džensniše povestče, kiš namakače tež na internetnych stronach a damotný app MDR Serbia.
0: Vedro.
1: Dženca votranja vješča meteorologo je ništo slunca, požišo potom zaso močele, švijele popudnju znova jednotljive rimanja, a to šo pri maksimalnje 12 stopnjah.
2: Ničo ne, šon k poradku našem koncu tojš, prijetši dere, do dženc nišeje vutore 4 po napo 6 Čeche.
0: Srpski rozvoz.

Da va so setka so jensak mez garada na jorli tamnische gmene sapotschat kvetscho schestrich. De schnibbelschitzach maja posigenik mez gerade sapotschat getam, vetscho sidmich gmenske sidoni. Jensa vetscho mojetsche sorabistiku popuchu doživic, boschetzach, de polakupschitz, pschednoschuje kitok schijang se sapsko instituta vostarich, sapskich mez nach mernach, Sapočatk je večer šestčih na tamnišim jechanskim dvore. Štož z vas chce so s honačom na vubidžovanju kaponu nedželu ve jasence v občelič, keč bo jenoš išač do štvortka, možeče so pala budarecu ve jasence za to pšizevič. Pokiv zajuciš v sredu, kanto drežanske cokve naše knjene Matijas Grünot voduje Jutze pištelové koncert v cirkvi Kloštramarijene je vězde Pančicach Kukuje a to večer šestčich zastup je darmotne. A dve hodiny božišo koncertuje samsno organist potom hešte Bukečanské cirkvi po takým jutze večer vosmich Bukecach. Domojnice letnika 2026 přeprošuje vútrobne do svojho riečno niezda júce vo teórii riečne niezdo ve vujkých žárach a to od popodňa na po štorioch. Široko svoje dúrie na zromadne popodňa a dokež nastavaja dobré rozmove najlepšie pši niečím svodkým, kofi a tykans, tam viezo tež poskyča.

0: Nabožné slovo.
1: Ma Antonius Kretschmar z Dubrinka.
2: Tu časnje môže so lohko stač, zo stvierdneš. Napřečo druhým, ale tež napřečo sebi samomu. Viele hary, spiešnošče a samohusto brutalita. A tu zvostanje jednore prašenje. Kak vostanješ človek ve všim tým? So nic porazeč dač, nie reka šitko vútrač, abo silnje skutkovač. Reka skerje, nucko nie nezubič, štož človeka vúčinja. Respekt, sobu čuče a viesta přistojnošč ve vopkadže miesobu. Sú to husto malé vece, kotrež rozdžel vúčinja. Mierne vostač, miesto spišnej reakcie, připosluchač, tež dosyhinejšie omenjenja. Nic šitko dále noseč, štož jenož nemier širi. Mirčin Bubo je junu praju, človek stava so při službie bližším v opravdže s človekom. To voznamenja nie je možno sam za sebe človesce jednač, ale jenož v miesobnym vopkadže. Zdá so mi, so je to dobrá mysl. V dobrom vopstač, tež, když nie je to přeco lohko. A nedač so od toho odviešť, ferno ostač. Sebi samomu a druhým napřečo.
1: Tole praje Antonius Kretschmar z Dubrinka ve nadoku a zamovitosti Kulovskeje vosady. Ci do šestčiche.

Na bejenu zajmova vačja Anna Maria Bretschneiderec na spočatku tež sama výzdava. A to je čara tak pravoje rungsvo ve šprivenem dole sú rímania taká znak, bole svišet mam ja, vosebince takhle začiš, a rene je so potom dešuva vo lute šnurky. To je nechto škuli, zaujšte tež smukne. Ja však dajke vedro v oproče ľubujo, ale vieso, že se s džičimi duce domov, abo sedíš na kolesu, se si předešník zábe a nemžeš níže nuc tvochenč. To je vieso, kaž sa prej mist.

0: Har 9000 Dänemuschel på dagmændene ikke med mig nu regnet til? Det er nu tjent, har så 900, der er så meget nymere. Der er så på deres dagstare, har skundsvarende, så må trebe nu grad nu.
1: Zanimale 10 miliony euro ma nowy dom na Kromiesy smier była szecy nastać. W nim ma szitko dzięcyszym standardem, a w umieninem odpowiedować, pieniądze za projekt dostaną od miasta Budyszyn, każdyż od okresa a kraja. Zaposłanc krajnego zima Marko Szyman CDU jest o przez lata zatwarł nowe gratu nie zasadzował, a w uzbieniu swoje nareczy angażement a ważność w oboniku.
2: Ta towarzność trzeba tutu czesna anski angażement bez to. Neby naša tovarsnosť jac existovač moja, dokež tu vôľký džel všich tovarsnostných nádorkov sova česná hamské čina a my môžeme sa všetci ďakovať, co máme v oborníku, co máme ľudí ve kultúre a športe. Tohle je to jara vážne za tých tých ľudí, ktorí z česná hamské sa angážujú a dále podporujeme. Znamenča s tým, za taký novotvar nastane, za maja rámikové možnosti, sa lepe doma čučať, to nie je.
1: Kajž při necíše gradovní vosrič svoje bošče, má tiež novotva dvúrečne pomenovanie dostač. Hač runieš sú Serbia nicienáš ve vonivej vobore, ale zcela v svoje bošči a v okolných sách v menšine ste sábska rieč a identita pšelšo vážny, praj bolbočan Manfred Kišnik, ktorýž je hižo 60 let s čvonom dobrovoľne vonivej vobore.
3: Musíme bolbosť, že sú všem dvie, kde sábce, cíš arima, ja. Und der Kunst, als wir eine Borsche, den Daniel Mirtsching, der schon Guss, Tradition, ja, der Geschandri Seela, Jonau und Dombo, der Serbska Ritsch, muss man da Guss da haben, Geiter Dje, stelle ich nach dem Mutz ist die.
1: Kletu na zimě, jeli šitko tak pobine kaž plánované, chce žádat nové gratulně v svojné bonšti začaneč.
4: Očarošim svědženským zároveň za novou gratulňu vonjové vobore svojné bonšti rozpravěše Štefan Schmidt. Dvanače, boše z Čeche.
5: Salut, ça va bien? Nutek, how you are doing?

0: Srpski rozvoz. Povješće. V studiju Bettina Wenderutova.
1: Dobre ranje. Za letošu inscenaciju Lječnoho dživadva je Nimsko-Srpske ludovo dživadvo hižo dvě cíčinje zastupnych lístčíkov předavo. Kaž NSLG na naprašovanje zdžili, su na dvore rodu mjestom hižo započeli jevišo tvarič. One je lica s posta metrami širokosće jedne z najväčších, kiž do tajmijachu. Zajšom tydženju su rajaki a rajario s koncepcionelnymi probami započeli a dživanjach nastavaja tu kvilu rekvizity. Je to mjestom cicita sezona letného dživadva, prinje predstajenje budže 18. junija. No a gratunia vonjuje v oboru svojnej bošči mač do kletuši je na zemi dotvarena byč. To prajčera budyski vyšimješanosta Karsten Vogt při svedženskim zarove. Tvar nového domu, kotrymž zmeja v obonice nadčasne vôtovanie a miestna za cí ježdžidva, má doromady 3 milióny euro pvačič. Peneze za projekt dáďa miesto Budyšin, kajštež v okres a kraj. Dobrovoľná voniova v obora svojny bošči má 29 členov. Lica pri nich cioch mesacach sú oni v Užice veľký menie skočatú torali hač loni samsem času. 1,8 mortvých zvieriatu je veľčí fachový otriad pri krajnom prírodovom zaredže pri ním kvartálu obkručil. Od januára do mirca 2025 by to porno tomu 106 vôdcu, kozu a druhý zvieriatu kýše veľk moriu. Mez nimi bych u nekotre pádu z jara veľe zakúsanými zvieriatami. Najviac veľkú je nemský živé Braniborský a Nižozakský, na cečím miestne je Zakska. Hamorská gminská rada planuje ponovenie tamnišie svobodnie vyššie šule. Včera je mestrujím nadavky za elektrotechniku, typenie, prevetrenie a sanitárne príprave rozdeliva. Šula je dodžažana vo sebe delných poskodach, až tož nastúpa typenie a sanitárny obvuk. Klitu maja planovania odzamknené byč, hač do 2009 a 2023 chcieča potom tvarič. Hamorská gmina nadžia so na nekak 400 cínače euro spichovanský sredko z komunálneho budžia Zakskeje. Nemská a polská železnica chce ti pučovanie po susodnom aj krajom aj voložič. Planovaný je železnický zvisk mes kočebusom a 150 km zdaleným šleským mestačkom Legnica v utvarič. Kež rozpravia Delnosrpský rozvoz maja od 13. decembra prinie čahy direktne mes miestom aj ježdič. Sedom zvisku v obdžien do kuždoho smira je planované, čara kotra švedže tukvilu od Legnice přes Žagajn a Žar do Barša chcedža hač do kočebusa podlešič. Jezba traje nešto mene hač 2,5 hodiny, s tým voloža tiež pučovanie do Rocławia. A to bych upovieščie, kýž namakáče tiež na internetných stronách a našej dámotnej app MDR Serbia.
0: Vedro.
1: A tu Budyšinje je rune ešte kytro šire, votrania má so svunco s blakami vúdrapať z najmenša vedrario vysča, poždišo zaso pomročené, s blakami švihele, kytro vici kojte a samo s nekotrými rímaniemi tiež dženca znova, živé slibro hýba so mes 9 a 12 stopnemi.
2: Jeden mobilný vyskač stej ve jitru, nemsce milstrich na smir. Kamenc. Dobro jezbo přijemo ještě rýpo na posedmiše.
0: Srpský rozvoz.

0: Večera tega pravi rimanje, a tomu padahu šnoki dešča z nebja. Meteorologojo vočakuje tež přichodných dňach skýry tega kudne vetro z jirým vecikom a přeco zaso deščom, ač dopriatka šak knieža lodový mužojo. Po nocnym zmiarsku pak ničo svišala abo čitala nesem, znajmenša nic v našim kuncu 6 hodin 46 je.
1: Vítajče k nám dzień sa víčo, vítajče,

0: Nem kak to pola vas doma je, ale metu kvilu rano ptački budža, tež kučki, kde so po nocach vokovo prudža, byl než deš vecik a do našo smera veje svišime desa dus tež jednoho kapona, kotrož maja ze skopico kokoše mi cilje na koncu rybu je hase deleka pšiš prebi. O, ale kaž prajne je než dus a dus. Tuto onača svišime Bettina, kato po vas je.
1: Aj tak ješ do rune klinči. Tak zahe naš rano vodce spiva tu kvilu. Hej, to můžete opravdu patrýje za budžak přivážu lutvač.
0: Hej, jeli tež vy, tajkoho doma mače, tajkoho kapona, potom so tohle nedělu na vůlec s ním do Jasince podače.
1: Tam je měnujce serbské spěvné ubeđovanie kapona, pola budarecu brožní, že měnujce do přišodného koha.
0: Nedělu ráno od 8, možná se ho nače otedač, od na po 10, se potom v ubeđovanie započne, težno je opilně zvučuje.
1: Hej, a tam pon sedí jedna kruta a jara, keď blíva žury před tými klitkami a líči. Keľko razu hodine kapon zaspieva, hač do 200 razu v obdžin zaspieva honač doma v obdžin maximálne, ve vúbeďovaniu pak so potom drúde tyšku skboja.
0: A što si netko myslí, tam môže náš honač tež sobu držeč, hýšťač do štvortka po takým zajúcišim. Môžete so se s vašim kaponom jasence poľa budarecu přizivič.
1: A vy so môžete si termín tež kalendre našmo neč jeli honač Nimače najlepší starš, ako nie ničo hodne bez publikuma.

0: Srpski rozvoz. Povješće. V studiju Bettina Wenderutova.
1: Dobro ranje. Za letušu inscenaciju letného dživadva je Nimsko-Serbske ľudové dživadvo hižo 20 zastupných lístčikov předalo. Kaž NSLG na naprašovanie zžili sú na dvore rodu miestom hižo započeli jevišo tvarič. Vone je lica s 100 metrami širokosťe jedne z najväčších, kýž dotaj miachu. Zajšom týdženiu sú rajaky a rajerio s koncepcionálnymi probami započeli a dživaniach nastavaja tu chvíľu rekvizity. Je to miestom cicita sezona ličného dživadva, pri nej predstajenie bude 18. júnia. Nová gratunia voňovie v obory svoni bošči má hač do kletušie názumy dotvarená byč. To praje čera budúsky vyšší mešťanosta Karsten Vogt pri Svedženským zárove. Tvar nového domu, ktorým zmia v obornici nadčasné vôtovanie a miestna za cí jezdžidva, má dohromady 3 milióny eur pačič. Peneze za projekt dáča mesto Budyšin, kajštež okres a kraj. Dobrovoľná voňová v obora Svoni Bošči má 9,20 členov. Svoj přínož k tomu namakače bývodňa na našej app MDR Serbia. Lica pri nichcioch mesacach sú honi v Užice veľký menej skočatú torali a člony samsem času. 1,80 motvých zvieratú je veľčí fachový otriad pri krajnom prírodovom zárede pri ním kvartálu v obkručiu. Od januára do mirca 2025 by to porno tomu 106 vôdcu, kozu a druhý zvieratú, kýž je veľk moriu. Mez nimi bych u nekotre pádu z jara vele zakusanými zvieratami naraz. Najviace veľko je nimsky živé Braniborsky a Nižozakske, na cieči miestne je Zakska. Hamorská gminská rada planuje ponovenie tamnejšie, svobodnie, vyššie šule. Včera je mestru im nadavky za elektrotechniku, typenie, prevetrenie a sanitárne přípravy rozdeliva. Šula je dođažana, vo sebe delných poskodach, až tež nastupa typenie a sanitárny obvuk. Klitu má planovanie odzamknené byč, hač do 2023 chceďa tvarič. Hamorská gmena nadžia so na nekak 430 eur spichovanský sredko z komunálneho budžeja Zakskeje. Nemská a polská železnica chcete pučovanie po susodnom aj krajom aj voložič. Planovaný je železnický zvisk mes kočebusom a 100 km zdáleným šlieským mestačkom Legnica. Keď rozpravia delnosrbský rozvoz, maja od 13. decembra prine čahy direktne mes mestom aj jezdič. Sedom zvisku obdžin, dokúž do smera je planované. Čara, kotraž vedže tu kvíľu od Legnice přes Žagajn a Žáru do Baršča, chceďa hač do kočebusa podlešič. Jezba traje nešto mene hač 2,5 hodiny, s tým voloža tež pučovanie do Rocvavia. A to bych u naše povesče, kýž namakače tež na internetných stronách a darmotný app MDR Serbia.
0: Vedro.
1: Aj rajnče šire tosti mročile, sú so najpredera zubili, netko vycikojte svunčne a trochu pomročene, bývu dňa dali teka myšinca, při čímž potom zaso pomročenie přibiera a nese samo znova švíle a tiež nekotre rímania ze sobu, to šo při vycikojte 9 do 12 stopňach dženca.
2: A jeden mobilný vyskač je policia natvariva na A4 smier Zorec, a to mes Ciruškom Drežane Zapad a Drežane Starom Miestom. Dobro jezbo přijemoj, nimale 5 menšinu po napođuje Čeche.
0: Srbski rozvoz.

Ještě raz ročo tým kaponám, tým honačom, štúž chce so se svojským honačom na vúbežovaniu kaponu nedelu ve Jasince vopčelič. Tún ma jenaš ještě skvádnosť hač do štvortka, so tam pola budarecu Jasince přizivič, mieče so tu ještě dospecha. A mám pokiju za júcišu sredu, kantor Drežanskej cirkve našej knenie Matias Grünert vôhoduje júce Bištelové koncert v církvi Kloštra Marienie v Jezde Bančicach kukuje za počátek je večer 6. Zastup je darmotný. A božišo, dvě hodiny božišo je samsný koncert potom v Bukečanskej církvi. Po takým júce večer 8. Štvortk je božo zpěča a to můžete so podat například do Krusčic. Od dopodnia 10. očakuje vás v Krusčicach na Renče Pivko a tež po Ladinorec v Nuslicach vesela so na džin muži. Nadžiomne bude to možno na zarodže vetro odpovedne, šako se daja tam tež svodne přikusky a napojo. A to šo, so započne od 1. Možakuje pojedu od čtvrtka do nedele historické lokomotivy mez bivej vodu, kromolu a mužakom. Techniku k doživjenju v osebi za svojby chceža v Vojeruskim muzeju Konrada Cuzeho prezentovač, a to štvrtk od dopodnja 10.

To mam kulturne powieści za was, a my startujemy w Hażuje. Z nowym historyckim romanom stajio serska autorka Majka Štokova swojej domoni jaden pomnik. Ušli su jej nowe knigwy w imieniu Hażuła, Ryša Akojo Vestau. Roman ulicujo wet Georga von Muschow. Ryša ja z Lutova plachožebusa, akojo pregoval w pešnastym stolišu u Vyše Hażuła. Přes tu figuru, co Štokova teke dopokazaš, až jo Hażu pšała serska vjaz. To jo było w sletnych letach do pšašania stajone. Štokova jo za to w historii svojej sy rešerširovala a ulicujo wiernu historisku mašiznu w fiktivnem čojenju. Knigwy su ušli ako book on demand. Předmět religia na Dolnosaskem gymnázium je, kde povolí kupky serska namša byš zase zvězané ze serského řecu. Vo možnostčach su cora na zmakaniu diskutirovali ze zagronitym živanišča za nabožninsku úcpu Kevin Fischer. Tuchelu jo tak, až njamožo gymnázium daniš v religii, daniš v předmiaše LER dvojorecnu úcpu pobytuvaš. Brachu cepta jodla. Kupka serska namša, co až ukniki teke v drugich situacijach přijdu do kontakta ze serskiju recu přes nabožninu. Predkstajaš mogu se napšikvat žognovanja pred přespytovanju. Zavisče na dobrovolni nezvizani vašni, gronik tomu Hartmut Leipner vod kupki. Nintok še pytaš to rozgrono ze šulskim vjetnikom gymnázia. We svojske vece. Tu sobotu přižo nowe majske udaše RBB magazina Vužica. Gledajšo, startowy czas se zmienio. 16. maja přižo magazin južo 5 minut do jednogo. Přicina jo live ustrzewanie balokopania wed FC Energia Chosebus. Wed junia do septembra ustrzewa RBB pen 20 minut po jednog sersku telewizju. Vužicu dostanjošo jano na Bramborskem kanalu RBB a w ARD Mediatece. A ku wesem žase temu burstaku nimskeje defa za wožby, pokažo oben kino w Chosebusu neželu historiske filme pod titulom Krajina Vužice w defa filmje. We programie budu šakorake filme wed živa w gornistwie a natvarjenja milinarnje w cárnej plupje a wed bošanskeje nature. K DEFA-jubileju jo dovoliła założba towarzystwom a instytucjam pokazasz dermotnie filmy z jej obstatka.

0: Jo, dokonaž to jsou stavizny, cerkvinské stavizny a to je mojo polo, tak trošku.
1: Ty nejsi se také ve Vůžici nahožíva, tvoja bujka jo hinží stava. Ulicuj raz.
0: Jo, moja bujka je stava ve Šlezinské a to ve Waldenburg na Nímsky, Tinsas a nento so tomu goni v Obžich. To je bola riedna krajina tam, gore, velestrusko, ale to miesto je bolo jano miesto Gorniko. Tam je so kamenné uglo ukopalo. No jo, tam sme
1: vestali... Je tvoj nan také bol Gornik?
0: Nie, môj nan jo žíval ako tvarský lúž, ten nejo. Ale ja ga jogo znajú z väčšieho jana ako vejak, abo žošim nic, ten jo živíš a čižaša do vejne. A sedom a stožaša sme sa zase smakali.
1: A vy ste dejali potom domovňu opuštiš? Što net přišli do Vůžice? Kak je to bylo?
0: Ne. My jsme museli nešpěry v augustě píš a stržaště z našeho bydlenia ven. Tam jsou přišli pelské vejaky a te jsou nám gronili frau paken 10 minuten dan raus. Hmm. A naša mama jo se tak zlikala. Až nejo žoši mogla nic zapakovat. A pen jo dostala Jana s karabinom a sme museli ven. A tak sme stali v Lišojském času, augusti, ja som ten čas bol živý šlitstara, bosa, v šajkém kležiku, šopvo je bolo, nádroze a ne sme mili nic veci.
1: Ja. A čo čo vy potom nejpíry byli?
0: Ja, pen sme na nás, našej šoše, ta je tam ešte bola. A tam sme byli až do zimy, šeš a stržašča, krotko dogod. Sme také vetam museli přec a sme přišli napšaudu potom do Vůžice přeto náš nán. Jo, tam už byl potom po vejně a venie nás potom tam holil do Vůpoje, Pla, Budešina.
1: Jo. A tam si ty potom prýdne sárske slova slyšela.
0: Jo, a to som ja našej mame goniva, svúraj mama, my sme v opaky jeli, my sme zase v Polsky. Dokoláž tam pri mojej šoši, tam sme sa také ako žiši s polskými žišimi polsky tak trošku rozgranali a sa skoriec nie som znala, tak som si myslel, my bok, nie sme veto zase polsky. Ale nie, ja som potom z Geniva až od Saskarec.
1: A ve šuli se Saskarec, ten Saskarno-Sasku uknula. Ty máš dvě soči, tej oni také švej na Sasku ucpu. A co jsou tvoje starší soči k tomu gronili?
0: Ja mám dvě soči, jo, ta Jana je tak stará, až ona nejovici do šule šva. Ale ta moča, ta jo, tak Sasky uka, ta je nešpěry upoj. Tam ten Paul Koring, ta žinca ješ na knini Orzesova, knini Handrikova, te su nas rozvucovali v šiknuch, ale teke v šiknuch předmetach, ale teke sarsčinje. A penjivo našva do Radovoja a dale tam vukva, jo, a moje starše, no te su, my sme dere vukli, a tak je im bo šojana. Oni nesu žene nic prešivo tomu sarskemu mili, žene nic. Ja musim gronič, ja som vodprostva, v Belgien tolerantni svojžbe familii a to na kožnem polu. Nic ja no, co štrugerit se nastupa.
1: Yes. Ono je dao bejne velje nímskih luži, a tenca su to byli žiši, kotre su přišli z tih koncenu a su našu rec, sasko rec navuknuli a su samo teke v srbstve živali. Ako v institucijach, sarskih institucijach, ako ceptarje samo a hinži.
0: Jo, ja nie som jadnočka, přesedláka, tak kaž se groni, kenš jo ca svojego živenia za sarske přašenja, za sarski ľud živova, to sú veľa drugih tek, ale ja musím groniš, ja som vočego zachopenka, miva to za Belgien, za imnú viec, Vesemne toga, da mi nesme v šuli jano turir cvukli, mi sme teke tam nieco zgonili, teke se sarski staviznu. A ja som sobu dostava, až jo se velgin vele zgrešivo na sarskim luže, se z nemskega poka. A dokolaž musim zase prišť na moju familiju, som odrastva v duhu

Ninto mam kulturne povesti za vas, a mi statujeme v Hažoje. S novým historickým románom stajio serská autorka Majka Štoková svojí domoní jaden pomnik. Ušli sú jej nové knihy v meniu Hažoa, ryša ako jo vestav. Roman ulicujo ved Georga von Muschow, ryša ja z Lutova plachožebusa, ako jo pregoval v 15. stolišu u výše Hažoa. Přes tu figuru, co Štoková teke dopokazaš, až jo Hažo pšała serska vjaz. To jo było v sletnych letach do pšašania stajone. Štoková jo za to v historii svojeje sy rešerširovala a ulicujo viernu historisku mašiznu v fiktivnem čojenju. Knigy sú ušli ako book on demand. Všetnjad religija na Dolnosaskem gymnázium je, dej poveli kupki serska namša byš zase zvezane ze serskiju recu. Vo možnosťach sú cora na zmakaniu diskutirovali ze zagronitym živanišča za nabožninsku úcpu Kevin Fischer. Tuchelu jo tak, až njamožo gymnázium daniš v religii, daniš v všetnjaše LER dvojorecnu úcpu pobytovaš. Brachu cepta jodla. Kupka serska namša, co až ukniki teke v drugich situáciách přijdu do kontakta ze serskiju recu přes nabožninu. Predkstajaš mogu se napšikvat žognovania pred přespytovanju. Zavisče na dobrovoľnej nezvizanej vášni, groní k tomu Hartmut Leibner vod kupki. Nintok še pytaš to rozgrono ze šulským vietnikom gymnázia. V svojskej vece. Tu sobotu přižo nové majske údaše RBB magazína Vúžica. Gledajšo, státový cás se zmenio. 16. maja přižo magazín južo 5 minútu do jadnogo. Přicina jo live ústčevanie balokopania ved FC Energia Chosebus. Ved junia do septembra ústčeva RBB pen 20 minútu po jadnok sersku televíziu. Vúžicu dostanjošo jano na Bramborskem kanálu RBB a v ARD Mediatece. A ku vesem žase temu burstaku nímskeje DEFA zaožby pokažo oben kino v Chosebusu neželu historiske filme pod titulom Krajina Vúžice v DEFA filmje. Ve programje budu šakorake filme vod živa v gornistvje a natvarjenja milinarnje v Cárnej plupje a vod bošanskeje nature. K DEFA-jubileju jo dovoliva zaožba tovaristvom a institúciám pokazaš dermotnje filme z jeje obstatka.

0: Co se rozkranjaš z jednej ženskeju, kotraž nebužo vam neznata ljube přisucharje. Jej głos znaješo ze Sarskego rádia abo teke ze televizije. A mogi z vas jo se z nju teke južo vosobinski zmakao. Kašťo vona s mikrofonom abo teke ze spudišinskimi filmarjami duci bova ve Sarskich sach abo hynži. Minim Kristu Brantovu. Ten raz pak som se ja vezeva mikrofon a som se sednuva došega a som k ní dojiva a to do Balina, žož vona bydli. Kaž se hove je bydlenju tak rozgledujom, dycha ze ščenu a ze šiknych rogu a boku nekak sarski duch. Sarski knigve, keramika z Vúžice, jačone jajka, šibarové obraze a šo druge hešči. Krista Grojn, ty bydliš nento južo bejnych let ho Barlinju. Jo to ho v Barline tvoje bydlinje, abo jo to mjastem tvoja domunja?
1: No jo, to jo zatem, co po domunju rozmejuš, tam, že se jacuju ze cevej dušu, a tak to jo Vúžica. Ale bydlím ja Barlinju, už od čižašča let, a mi se ho také spodoba. Nešpěry se mi neho spodoba, dokoláž je bylo všechno tak gvosné a hektické. To musím se přivucovat, ale nic tak, a jsem to přivuzela. Ale ja jsem vystava mírna tak, ako jsme my se v Vúžice živili.
0: Ja. A vonaka je samo teke tak, až možeš ty se Barlinu teke se služimi Sarske rozkranjaš. Ty nisi jadnučka, ako ho Sarske pojeda.
1: Nie, ho jo bejnych Sarskich luži a mam teke kontakt z nimi. Pere sme umili domovinsku kupku penješ, to to lepe bylo. Ale ja napríklad se cestšie zmakam ze Doris Teichmannoveju. Ona vidomostne sliži na Sarskem polu. A tož se zmakame tam také ze zajímavén, jo. Ja. Dokonáš, to sú stavizne, cerkvinské stavizne a to je mojo polo, tak, tak cožku.
0: Ty nesie se také ve Vúžice nahožíva, tvoja bujka jo hinži stava. Ulicu raz.
1: Ja, moja bujka jo stava ve Šlezinskej a to ve Waldenburg na Nímsky Tinsas a nento so tomu goni v Obžich. To je bola riedna krajina tam, gore, veľa strusko, ale to miesto je bolo jano miesto Gorniko. Tam je sú kamenné uglo ukopalo. No jo, tam sme
0: vestali... Je tvoj nan také bol Gornik?
1: Nie, môj nan jo žíval ako tvarský lúž, ten nejo. Ale ja ga jogo znajú z väčšieho jana ako vejak, abo žošim nic, ten jo živíš a čižaš sa do vejne. A sedem a stožaš sa sme sa zase smakali.
0: A vy ste dejali potom domovňu opuštiš, ste net prišli do Vúžice? Kak je to bolo?
1: Ne. My sme

0: Ja.
1: Čo vy potom najprv byli?
0: Ja, pen sme na nás, našej šoše, tá je tam ešte bola a tam sme byli až do zimy, šeš a stržašča, krotko dogod, sme také vetam museli přec a sme prišli napšaudu potom do Vúžice, preto náš nán, jo, tam už byl potom po vejne a venie nás potom tam holil do Vúpoje, Pla, Budyšina.
1: Jo. A tam si te potom prejne sarske slova slyšala.
0: Jo, a to som ja našej mame goniva, slúchaj mama, my sme v opakili, my sme zase v Polske. Dokoláž tam pri mojej šoši, tam sme sa také ako žiši s polskými žišimi polsky tak trošku rozgranali a sa skoriec nesom znala, tak som si myslel, my bok, nesme veto zase polske. Ale nie, ja som potom z Geniva až od Saskarec.
1: A ve šuli se Saskarec, ten Saskarnosasku uknula. Ty máš dvě soči, ty oni také švejí na Sasku ucpu. A co jsou tvoje starše, co jsou tomu gronili?
0: Ja mám dvě soči, jo, ta Jana je tak stará, až ona nejovici do šule šva. Ale ta moča, ta jo, tak Sasky uka, ta je nešpěří úpoj. Tam ten Paul Koring, ta žínca ještě na knění Ozesova, knění Handrikova, te su nás rozvucovali ve šikných, ale také ve šikných předmětách, ale také sarsčině. A penivo našla do Radovoria a dále tam vukla. Jo, a moje starše, no te su, my jsme děre vukli a také jim bylo šojana. Oni nesu žene nic přešivo tomu sarskému mili, žene nic. Ja musím gonič, ja som podprostva v Belgii tolerantní svojžbě familii a to na každém polu. Nic jano, což drugerice nastupá.
1: Yes. Ono je dalo bejně velje nímských lůží a ten, co jsou to byli žiši, kteří jsou přišli z těch koncinů a jsou našu rec, sásku rec navuknuli a jsou samo také ve srbstvě živali. Ako v institucích. Saských institúciách ako Ceptary samo a Hinji.
0: Jo, ja nie som jadnočka, přesedlárka, tak každý se groni. Kenš jo, za svojego živenia za sarské přašania, za sarský ľud živova, to sú veľa druhých tek. Ale ja musím groniš, ja som vočego zachopenka, mimo to za veľkým zájemnú viec, Vesemne togodla, my nesme v šuli jano turiec vukli, my sme teke tam nieco zgonili, teke se sarsky staviznu. A ja som sobu dostava, až jo se veľkým veľe zgrešivo na sarskym lúže, se z nímskego poka. A dokolaž musím zase prišť na moju familiu, som otrastva v duchu tie spšavnosti a rovno spšavnosti.
1: Tak. A ty si kšiva sáskému ľudu nieco sled ptáš.
0: No, tak som si myslel, mej Bog to, ale neobšavé, co sú te gotovali, to púžeš te niente, připomogáš, až se přitom niečo přemeníš. A to musím goniš. Opäť tam až do žínsešníkov.
1: Ja, ty si najprv bola v Gornej Vúžici. Kak si tu potom docela do Dolnej Vúžice prišla?
0: Ja musím goniš v mojom živeniu. Je to přeci tak bylo, až sú mne do niecego starceli. A ja ešte vížim, kak je náš budešinský direktor Sarskej Vúžice šule nám rozkvat, kaký avantgardistický nadok máme spolniš v Dolnej Vúžice.
1: To Knes doktor Mitsch.
0: Ja, Knes doktor Mitsch, den ja tam se zato sobu staro, až se teke v Dolnej Vúžice založio Jana Uša Šula a Ninka Bušo Piža se šlit, ja, až ona vo, jo.
1: Ja, a ty se slušala tým prednym ukrytnikam tej šule.
0: Ja, my sme ten sa s busom, se s vožičom a bindliškom jeli od Budyšina do Hošebusa, aby ho pomagali natvariš toštu šulu a som prišla na ušu šulu, to co ešte, že už som na ušu šulu, to co ešte goniš, dogoláš v Vúpoji, že sme pen bydlili v Gornej Vúžice, nie tam nič do tých miest na také šuli bol. Ja som bola tá predná. Ale müssen wir Miliane Gozeptare hatten, Paul Koring.

0: A ten je naši mame goniv, tam mu se dali u knušta je taka svaba. Ah, naša mama je slišala svaba, no ben našu uzniju. Tam možu mu na ve mire sežeš, jo. A gab ten Paul Koring ne bi bil, ja ne vem, kak moja živenska droga bi se buviva. Tak som přišla dva, aby žaseš do Hoževusa.
1: Vyščo přišli celá Redonia z Gornej Vúžice, nesu se ga ho vúkniky ve Dolnej Vúžice namakali za tú prednú Dolnosarskú vúšu šulu?
0: Te sú se namakali, ale to je bol jan živetiletnik. A ty nemôžeš jano vúšu šulu zarobiš jano z jadnej Redoniu a jano s takými modými úknikami. Mm-hmm. Tak jo přišla sobu jana jadna z tej Redonia, to sme my byli, to co raz Nikota Remenia kroniš, tam je bol sobu Monika Sokova, yeah. Juri Koch, Horst Petrik, Jürgen Simon, no jo, jana, čo sme yeah. koma du byli.
1: Všechno popšavom znáte menia, kotorež sú na svojom polu cas živinia, také za Dolnú Vúžicu živali.
0: Jo, my sme byli jana veľkým viedom na Redonia. Napríklad my sme janosarské pedali, ja. Celé žen. Ja. A tam sú úkniky miasobu na to glidali, ale ja musím také goniš. To je za nás bolo normálne.
1: Ale nie je to šeško za vás bolo. Víš, čo prišli z Gornej Vúžice, čo popšal Gornosarsku rec obknižili a potom naraz Dolnosarsky?
0: Jo, to musím ale goniš, a sme ten sa si ešte veľa Gornosarsky pejedali. My sme naše Redonie, jedna sta a šasetka, sme mili nieco Dolnosarskego, ale to Dolnosarske, to som sebe popšal akle pozdje přisvojiva a musím goniš vecvuchava vedluži.
1: Gvonej poli tvojego povenskego živa gaste boje šulstvo a žurnalistika. A to se ti teke meniva, ti se si betu rec vodluži najsahu vodzvuchava při tvojom žili.
0: Jo, to je bo vosebne v rozgosovom času, ale až som nešperi po abitúrie vestova ako ceptarka na tej šuli, na tej samskej šuli, to nejo popšal mojo žica nebolo.
1: A to nejo teke krádu normálne, kaž žinca na to gledaš net po abitúrie, zachopíš ako ceptarka. Kak je to bolo s tými pedagogickými zakladami, ktorýž kadeš nepera studovaš?
0: Jo, my sme Pödla studovali. Ja som daleko studicinova pri Pödla ve Malom Veľkove. Som potom také moje přepytovanie tam obstava. Ale ja musím koniš, to je bol krádu hynakšie cas. My nesme mili ženech dolnosarských ceptariu. Dosť. A gaž se žinca groni, co su te gornosarbo hokšili, ja by groniva, gab te ne by byli, vi mogi šuli, ne by žošem žena saska vudzba byla. Ja. A te, ak su dolni vúžici byli, zvečego teke nesu kšili saski rozvodcovaš. To ma svoje historiske pšicene, jan jo kvotem sužiš, pšuska jo zavostajva svoje slede, teke v kvoach serbov, ale tak som bola nuskovaná na Josefa Frenzla, našeho starého ceptára, ja slúchaš, ten jo gronu, co ty, co staríš, nestudírováš, ty si morda, ty môžeš to přece ešte, ty vestaňoš ho a ceptaruješ ho našich úkniků.
1: A to nejo zavěští laško bylo, dokoláž te úkniky z těch nižších Redonů, kasu vás také ještě doživili, ako vukniku.
0: Jo, a ja musím spšavne přihudaš, až ja nesem bo jana, tušna uknica. My sme také moge gúpošti gotovali, ale ja neviem, te so byli také rozumne.
1: Jo, Krista, krotky cas ako ceptarka, tenca sama ešte vuknica, pošti pak ve väčšej zakonitosti za serske šulstvo ve ministerstve za ľudové kubvanie NDR. Ty se velie doživiva a teke nazgoniva, co máš za dobre, abo teke za meni dobre ve vúvišu sarskego šulstva v sliednych 5-6 letach.
0: Za dobre ja mám, za veľkým dobre. Až jo se prvný raz s herským žišam zmežnivo vuknuš, co su oni kšili. Napríklad taky ja. Ja neviem, co by se stalo ze mnou. Gab nebe, bo ta možnosť, gab nebe šiknem. A taky nemajú peneze. Zmežnili uknuš a studiovaš. Also to mám ja za to najvážnejšie, až my máme žinca telik sapske inteligence. To máme se tomu žikovaš, až jo přišlo jeden čas a ja na tovarišnosť, kšiva teke goniš, ken šo zmožniva teke chudšim žišam abo šiknem uknuš, co su oni kšili. Vygvónim, vyvážnim. A dali, jo se zmežnivo, se zveli plus a minus, uknenie sarske rece. A nic jano rece, my sme uknili sarske stavizne, my sme opoznali a tak oplivali sarsku kulturu, což je bo velgin redne. A tak vyžim ja to ve velikim, ako ja ne pozitivne vúvyše. Se rozmejo, až tam to a druge teke nejo tak bežovo, ako sme to kšili. Napríklad, minim, až by ešte mogli vici uknuš v srbskej vúdzbe, ga metodicky byli naše ceptare lepe na vúdzbu prigotované. Ale, no jo, to se ze žincačne vida tak pokažu, ja som všetci goniva z tej veľkej proce přemalo úzkoci a podsmušku.
1: A ze tvojich náskonieniu gledaš, kde teke na te sledne, časeš 12 let v šulstve, kak by te to posužovalo, což se ním docení?
0: No ja to všetko súžiš, ja nejsem veci v tom nuči, ale gaš ja tak přijdu do šulu, přes mojo žurnalistické živo, abo se rozgraniam se septariami, jaga mám ešte z veľa vytných zvýsk. Penbe goniva, oni sú ten šišky zachopienk po přehoši, kde rozmejstrovali. Máme ženca veľa obžilníku na srbskej vúdzbe. Te obstojnosti sú se trošku zminili v tej nástupnosti, až veci možnosti se svojskými ideami také živáš. Dokoláč to mám ja za ceptaria, za ceptarské živo za veľkým vážne. Ja som žinca a tenca z toho minenia bola. To nejvážnejšie za srbskú vúdzbu je dobre srbský ceptar. Ako se angažujú, ako z učobu za to živa, ak tie reserské mežo, má dobrý kontakt svojim uknikam a ako také metodicky nieco mežo. A dosť takých ceptarjú som zeznala a druhých, to sa rozumiem, také. A tam se to také na kvališe a obžiliniu v reserské vúdzbe čase obmarkoval.
1: Co ty myslíš o Vítaj projekte? Toga nie o ten, co se ešte bylo, ako si ty v tej zákonitej funkcii živala?
0: Jo, myslenia do takého smiera sú ten, co ste byli, ale to musím goniš, to sme veto mili trošku prekšute systém našeho šulstva. A ja som také tak myslíva. Sebe kritická to goním. Ja mám ten Vítaj projekt za dobré a gaž žiši v modých letách sarsky uknú, to je dobrá vec. Ale ja vyžím ten čach abo ta šiško šlepe gonenie, to dali až potom na šulském polu a me veľkým obtužujú, až to nien to tak se šule zacenijo.
1: A probleme ga dajo teke vokolo odkupovanja srbskih ceptarjev.
0: To je všetci bilo problem. Ale ja musim groniš, ten jo se nento vesebne pokazal teke. Přesto, až nejo ten institut za ceptarjev veci v Budešenje, gab nebe mili toštih absolventov od tam. Nebe žošim skoro mili žinca veci srbsku vúdzbu v Dolnej Užice. Dokoláž se z Lipska ved univerzite te se mogao na jadnej ruce vedlicež, ako so ved tam šišli a teke den to pšidu. Kap nebužo se tam nieco ceniš a nic jano cakaš, to pšižo do Lipska studovat, pen viži tam teke probleme. Musíme sebe veľgin cestiš živosarskih ceptarju, že čo go so sami v jane šuli, sam ľudke musím goniš. A vosebne te, ako so ten za sachopili v Dolnej Vúžice, sarski ceptariš, a togodla som za nich teke napisala jane knigbe, ako sme chopili ceptariš, a pnebe se zabovo, co ten sa se živavo jo v Dolnej Vúžice pod veľgin šiškými obstojnosťami.

0: Wegen Wille Christa Mojosch zavischte teke ulicu až vod tvojem rozkvasu im casu, vod tom prednem, to je boa vod koinca peša se tých let. Tam sme teke mese poznali a ty si tenca s předovšem živova za dolnosarský program. Kake dopomneša máš ty na ten tvoj rozkvasu cas ako redaktorka?
1: Ja musím goniš až šo to bolo skoro sovú ten nerednejší čas mojho živenia. To je veľký zájem, nebolo byš duce po Dolnej Vúžice, dokoláž my sme sa ten čas tak veľký za to angažovali, my nie sme jenom reporterovali, ale ga sme napríklad rozpšavili vo zapustu v Jančovcach, pen sme te cudne zapustu sobu zvýšili, jo? Also, ja. Abo ga šeš vo Voronikarstvo, no pen sme organizirovali, až nekaký vod MTS tam šíža a to im pomáha. Also, my sme jano naš mikrozvon zeli a tam šli, aby nám nieco ulicovali, my sme byli s nimi živé.
0: A s tým smysle, tak si myslím, také tu dovery tých ľuží udobili. Všetko joga to bolo ešte ten čas, žož sú mogli čach mili nama do mikrofóna nieco kroniš. Dokoláž sú sa ešte na to dopomnili, kak jo to raz bolo ve fašistickým času, žož sú kúžde sárske svoje zakazané dostali. To je také nieco bolo, žož sme my dejali na tom živaš, aby oni svoje národne sebevedomne zase sledk dobili.
1: Ja, a tomu trebaš tu doveru tých ľuží a dej sebe zaš za to čas. Dokoláž cestega, jo to sme nazganive, ga se s nimi sednoš, a nie, nie, sarsky, a nie, nie, mi nic. A penveni obmarkujú, och, te ga se za to zajmujú a te sarsky mergu. Ja ešte vím, ako sú nám ve Picanske goli gronili an staré ľuž, co vieš si sarsky, vy došte také redne mody a inteligentne, vy sarsky nejsťo. Also, denn nicht so viele Gene sebe dovere. Alle gasso oni obmarkovali, das sebe testchen alubuju to sarske, penso oni nam pokazali bildki, asu knig viholili, asu chopili jaga mogu ischi sarske spioas, a ta zoa sarska učova, josa nama vetvoriva, a to bisho redne zas, to josa mi spedobava, to jo, to je spomnenie tvojich živinských žiceniu, bekoniva.
0: Ja, ty si potom ešte raz k nám do Roskvosa prišla a to po živiš na šťastu dva a živiš asiš, ako jo se UAB založil. Ty si potom ako lichotná sobu živaš, aká pšina živova. A si ty to raz oplutovala?
1: Denke, to nie som obľúbtová. Dokoláž to som ešte zapokoniš rozhlasil ja na dobrá živinská šula.
0: Ja.
1: To som obmerkovala také v času, ako som bol v ministerstve. Net navizáš kontakt s ľužimi. Ty nemžeš se pri rozhlasu sednúš doma a tvoj artikel napísaš. Ty musíš net ten kontakt dostáš, aber jen žene nemáš. Potom také to tak pšalo ukoniš což popšal groniš což. To som také pši rozkvosu uknula. A tak je to bolo popšalom šula za mňa za živenie a gaž si ty pšišva, moja ľuba Juta, a se groniva, no nio což ty zase pšiš k nám.
0: Ja.
1: To som groniva, no po jadnej noci přemyslovania ja pšidu rada.
0: A ty si veľa rednych a zájemných uščovaní v tom času zestajiva, skotoviva, až sú ši přisúchali za to veľký žekone.
1: Jo, dokoláž jaka som potom už bola starša a som také živinské názgonenia mela a to pen ten svet trošku nacvížiš veľa riednych a neriednych doživenia mela a potom sa to také odvyščujú v tvojom žile.
0: Byte jeden rozžil vyživám ja s nímským žurnalistom a sarským?
1: Ale to by groniva. Tariec južo. Also, ja. Ten, der partner je vednás, ty môžeš to odlíciš, ako biežne sárske peda. To nie je ten problém. Potom ty musíš dostat věc a k nímský reportát do věru těch lůží.
0: Ja.
1: To musím ještě raz konič. Pen musíš ty přeci na to myslíš na škrej sarských lůží a tak ten teritorij nejo tak veliký. Snaž ty přižoš ještě raz tam a gaš si to něco opačného abo nerydného abo zvěršného, což nejo děle přemyslo nebo goniva, no pen budu tebe
0: pane to máš věci
1: přiš a ty na tebe měnají, jo, also to musí se vyšiknout, děra obmyslel. Ale na druhé partii to byly lepě těky za náš, dokoláš ten kontakt juše a ten žik těch lůží jo blíže. Ale v jasovo věto jsem až netovám věci v žurnalistice, tak živáš.
0: Co odla?
1: No jo, ten trend, nic tak velkým carského, ale žoušem žurnalizma, to jo, oni mi přemalo rešerširují, přesvěršně, přebanálně, toga nejoja na mojo měnině, to cestě svěšiš a toga dla seměřin za ten žurnalizm věci tak nespědoba. Mm.
0: Kak vážný je po tvojem měnině sarský rozkvost, sarská televizia?
1: Dost a nadost, begoniva. Dokoláš, chtoš nějamžo sarské pědaš, abo cítáš, ten snáš ještě rozmejo. A rozmiš ga jo lašče, jako pejedaš, a tak teke to svišane svoho jo za buviše sarske reca, za sarskih luži velgin važne, a velega sme cenili za to, až jo se zase zvigavo, abo poušovo to sebe vedomje, vesebne Serbove dolne Vužice, toga je bo bejne zasepane, a to zase ubožíš a goniš, ja som Serb a na to som hjarde a ne, ja se neschromám, sarske pejedaš a sarske navogi oplivaš a se uznavaš. Za to sme nieco cenili. A to z

Žien Nana na přijdúcem stvrtku jo téma našeje muziky týženja. Náš žienzeichnic piju přižo vod polskiego muzikaria Skubas, to jo Jaroslav Skubaja. Ve jogo spiju je Nan a syn, ojčieč i syn, žo vom jasobne pomier obiju. Šiškost či pošigu se hu pak Jano Groni zespo svovo. Umiec sam Groni vo svojom spiju je, ten spiju jo dar na pete narodne žen mojego syna. Objadnam venjom temu pošiga tu pšeušo velike lubost či nasveše ako jo daloko předsvet ideala. Žicem sebie, aby předsie była aktualna.